0: Veronika Kalinuszce na serbskim rozbosu štvrtkrano peč hodžin žvjetnače. Haj, a netko, netko, dame si cilje skrotka raz ljubič. Zala a Daniel staj netko potekim v domje Danieluje voki. A što tam šitko k tomu svuša, co chcete si stvorič cilje nove doma poskeč raz?
1: Što misliš v kuchni?
2: Tudre dobi moj kus kjace činič. Najviace vecu tu išče z dječacu dňu znaju.
1: Víš to što? To přeostaju dospoňe tibi. Jenož dokož na osobilu nebudu naraz vůdce varič započeč.
2: To je tiež lepe tak.
1: Ej! Ale máš pravje. Štož je za tebe gramatika, je za mne varenje. Tohle to tiež tibi přeostaju. Mi to tak jara faluje. Kak se za čas studia, za najo večo vario, a kak smo potom hač do noce bachtavoj. Z toho časa, zo dživaš, ledma ešte k tomu přinžeš.
2: Ach, to draz je svojske praksu lipe nebude. Snano je na času, zo či termomix kupiu.
1: Što da to naraz dobi? Ledma zo muž dživa ma žona varič? Nic tak spiešne, moj ľube.
2: Nie, boju so jenož, so nebudeš viace votedžena ničo práve jesť.
1: Jerenie, zo so vo mne starošiš. Ale vo dňo tak a tak ničo varič nemôžu, dež som na tvarnišu. Zvečo pak je niče kiosk v blízkoši. Hej, ja vidžu zo voči verčiš.
2: No, rune, von strove to nie.
1: To zas o spojibom nadžile vúrunam.
0: A jako tři dopomnenky, vůrovanky a vůžadáně na zálu a dáni i la netko čakaja, to slyšíče nedželu. Netko tuto nedželu 1. oktobra dešnu svucharu měrčina venka našim programě vůsobami. Cokunu režiju za tuto svucharu má Teresa Štybnerec.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöpelec.
1: Dobranje. V budušenje je včera na Lavskim arealu symbolický zarev za Srpski forum vědy. Kaž praje ministerský prezident Sakskije Michael Kretschmer, maja Serbia s tvarským projektom v strukturní změně objekt, kýž zmeje ze svoji architekturu a funkciu bytostnú rolu za Serbstvo a celkone tiež za strukturnú zmenu. Na čerovšim zarevie by to runia štátna ministerka Barbara Klepšova, kýž sa so zaišmých letách zhromadne s Kretschmerom pracovala, za so projekt zvopravdži. V fórumie na Lavskim areálu má týmieč nové miestno, Serbský institút a Serbský muzí, dokýž ste dotalne domaj dodržaní. Závod TDDK v nadrozni Rábuce bu čera s mytom Kultúra prevencie vúznamenenú. Tute přepoda Bohuvanské drústvo za drevo a metal. Jemu přísluša 224 závodu, jeničce dvě firmy vopleto mytuje. Čera bu myto sobudživačam nadrozni Rábuce přepodate, kýž sa hižo leta dovo závodže za viestotu a strôtu zasadžuje. TDDK je jeden z najväčších dživodavarjú regionie a tvári džele za automobilovú industriu, vo sebie klimové kompresory. Nimale 40% domiacnosťu radvorskej gmeny tepi hišče s volium, 12% pak z biomasu. To za ničera tamniša gmenská rada, jako so ze svojim plánom čopfot zabieraše. Nim je toho runia zapisane, zo je 60% ših tepeniu gmenie starších hač 20 let. Dále predstej navoda tvarského dvora, Enrico Witt, stav dviju duboviju aliju. Tak sú štomy k Lutopčanskému parke kore a svabe, so dobia so potrezač. Pono domu sú znamenča ižo stolic staré štomy na Radvorskej aleji pod dubami, hišče pomerne strúe a moli tam hišče veľa leče sadku stač. Mieščanské zahradníctvo Kamiencu so za to zasadžuje serbskú rič s javným rumie výčomnýšu sčinič. Hižo mnohé zjavné tvárenia a informacijské dáfle je záhrad se serbskými pomenovaniami v udospoňu. Dalšie sleduje, kež napríklad Lessingové muzeje po jeho zanírovaniu. To zdžili záhradníctvo na naprašovanie. Vo 2027 cíľa nimo toho nádružné dáfle miestče krok po kroku na nemsko-serbské popísanie přestajíč. Plánované je to najprede za vône drohy a na miesta, kaž sa to roščo, budesku drohu abo postupu drohu. Pfačič cíča predovzače dále s pomocou komunálneho programa Svobodného stata Sakskie, ktoré štukvilo letne 4500 euro z pechovanskej sredku pšavostaja. Trebinská gmena vostanie financielne štabilná. To rozvoží komornica Dana Pilova čera gmenské ráže. Gmena je bez dlha a má aktuálne 1,62 milióna euro likvidných sredku. Gmena môže svoje nadavky dále spelniť a to najebač votybierať se dokody bola přemyslova dávka a přinožku pestovaní. Komornica v úzbyne, so je to žakovano likvidným sredkám z trebinského zrečenia z liak možno. Za přichodné leta líči Trebin z dále votybieracimi dokodami. Vo dvojnom etáče za 2027 či 2028 cieža januáre vúražovač. To bych u pojistče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostane miniate, skýre silne pomročene. Vod popudnia sem maso tiež dešťovač, nás očakuje švíle. Žive sliprostu pa dženca na maximálne 19 do 23 stopňu. Júce zmieme najprve trochu slunca, bývú dňa pak potom tiež viac a viac mročilu. Popodňu potom máme to runia so švielemi líčič. Žive slipro dále spadne na 12 do 15 stopňu.
2: A poľadám celé spešne na puče, to opravdu spešne, že pretož nám ničo nepředlíži, ještěž môžu nekak mylič. Jeli ste inéšo menina potom zazvojnče, Katku pod budešin 7.30, 400 kýba zo znamí četujete. 4, po napošest Čechie.
0: Serbský rozvoz.

Mario Hess, to běže ze Skočebusa, on je vůča na Kočebuském konzervatoriu a zpěvá přeco zaso a přešo rádi tyž za Hornjovůžický za náš serbský rozvoz. Nedom poladáme raz na Lauske Rebie, tam džiš nastava Serbský forum vědy, tam džiš netko tukvěluje vůlka džera, što se tam stává a što vosebě bě tam čera takhle los, to svěšíče tupala nás. Nedom potem zoje Anna-Maria Brettschneiderec dospěvává sedom po šestčich. Vítajče k nám do voranje, Rene Soto, šicisče a nádžijom netiš stroj. Just

0: Filomelos. Dirtam dejstva mamije drozene.
1: Myslu si, co jsem dědom tu. Bella Italia. Znamenča, je tu rejně svunčně a čopvo. Tak aj zdobí to byč.
2: Filomeloso, ty jsi v južnem Tirolu.
1: Jsem já so zalečal?
2: Nie, južne Tirol mienuje so Končina v severnej Italske.
1: Na jenož dere, co jsem já prawe. Ale to kytro zamili. Južny Tirol ve severnej Italskej? To što na dětko, horeka albo deleka?
2: Haj, to je kusk Češko.
1: Ale au, študa za mnou, małe kaktusy mieta. Tak to ja lecieć nie můžu.
2: To jsou kastanie. A te na tebe nichtu nemeta, ale te padaja vocamo ze štomu.
1: Au, tu pak je vele štomu s tutimi kawatemi bombičkami. A te išče bule kawaja hač doma.
2: Haj, to su jedžne kastanje. Vone maja jace kawačiko. V južnem Tirolu, džeš netko se, su jara voblubovane. A menuja so kešten.
1: Kešten? Jedžne kastanje? Ja nedoch nide na nide małe kaktuse, tute kawate bombički jit. Bleh, totla se jazyk rozkawam.

0: Polícia z G.
1: To pohľadáme najprv na A4. Tam je v útoru do poludnia 22-letná šoférka auta mier s horným bujezdom a svojne boršču doliva z Drohizjova, tak zráze so svojim BMW-om do sriečnie planky a sa lohce zraní. Škoda na plance a auče 640 euro. V útoru popoludňu stá sa nezbožo na A4 pola Budešina pred tvarniščom. 74-letný šofér Kie je drie trošku pozdže vidžo, zo sa vopkatači. Dokiž nie chcú na zadné auto prasnúč, cíše na pravú čáru zaječ, tam pak by nakvad na auto. Tu už siedže do neho. Nichtu sa nezraní, naparaná škoda 640 euro. A dále do mesta a na osy v budeckým okresu sú kriminelní zajšvichty dženiach žonu vo viacere 1000 euro zjebali. Na spočatku sú ju zazvonili a jej nabábili, zo maja zájem na jej Brockhaus knihách, ako co zetkachu poskyčichu 6-80-letní žonie 4-40 euro za jej kni. So bych ju pola banky pozdatne šo registrovali, v úžadachu si kriminelní jej IC-kartu. Nekotredne pozdišo zazvoni banka so buchu 3300 euro vod jej konta vodkňované. Polícia hišče raz na to skečpni, nikomu svoje dáte dále dač. Vo sebe kečpovač maso, duž sa nechto za zbierku knihu zajímuje. Kriminálnym šedliža hustade dáte, tedyž ich nakupu, to odla im ľudžo spočatne doveria.

0: šest po napo sedmeche. Aj to kvilu moš rec, so mu rec hišče na nje takle v našim studiu dživa. Na nuje zbucho rekotruž zmeme za so dybko nek na zemskim prozninam hotu, a doke so jenož dječi na proznine nevesela, ale tež starši maja dol treba, je zbucho rad tam, džiž bydli moj, tundra sa modžinu a dorosčenech. Zala a Daniel staj ve domje Danielovije voki. Za njeju nije pak to jenoš nikakvi staro dom, nimale kuždu rum budži dopomnenki. A tu chcetaj se svoje nove doma stvorič, ze všim što je štakle k tomu svuša.
1: Što misliš vo kuhni?
2: Tudre dobim moj kus kjace činič. Najviace vico tu išče z džičacu dňu znaju.
1: Veš to što? To přeostaju dospolnje tebi. Jenož, dokož na osebylu, nebudu naraz vůdce várič započeč.
2: To je tiež lepe tak.
1: Ej, ale máš pravje. Štož je za tebe gramatika, je za mne várenje. Tohle to tiež tebi přeostaju. Mi to tak jara faluje, kak se za čas studia za najovečo váriu, a kak smo potom hač do noce bachtavoj. Z toho časa, co dživaš, ledma ešte k tomu přinžeš.
2: Ach, to dres z vojske praxu lipe nebude. Snano je na času, co či termomix kupiu.
1: Što da to naraz dobi? Ledma, co muž dživa ma žona várič? Nic tak spiešne, moj ľube.
2: Nie, boju so jenož, co nebudeš viace votedžena ničo práve jesť.
1: Jerenie. Zo so vo mne starošiš. Ale vodne tak a tak ničo várič nemôžu, dež som na tvarnišu. Zvečo pak je niče kiosk v blízkoši. Hej, ja vidžu zo voči verčiš.
2: No, rune von strove to nie.
1: To zaso spojibom nadžile vúrunam.
0: A jako tre dopomnenky, vúrovanky a vúžadania na zálu a Daniela čakaja, to svišiče netko nedželu 1. oktobra dešnú svuchoru Mirčina Venka ve našim programe vúsovame. Cokunú režiu za tuto náš celé nové projekt má Teresa Štübnerec.

Jensa, jetzt le vosse bitte Konzert a do w Nimsko-Sapskim Ludowym Dziwadle. Tam zahodzi Karolina Eikec na swoim terminie a romadze do ze Sapskiej Komuny Filharmonii. Tutun wuradne koncertne wieczo zapocznie so wieczo na półosmich na wunnym jewiszczu Dziwadwa. Jensa, večer sedmich, predstavenu Vauda svoju nus, knihu stavizne a staviznički nedošie korunje v Oklecach, čitanje je ve ambulantnej lardani pola Šnajdrec v Oklecach, a tam možete si knihu tež nedom na miestne kupič. Jensa, na večer sednača hodžinach, vodjuri so vústajenca ve serbskej kulturnej informácii tu ve Budešinje, a vomece koci so tam vústajia abo jich tvorbe, to so Maria Schotschitzkonec, Norbert Völkese Schunua a Felicia Turenuetz. Imo toho zaspievaja přespolni Jensa od Sidnače Hodžin v Serbskej kulturnej informácii tu v Budešinje. Juce je piatk a dosče přeprošení na Vujko Žolu Dživadva Narodže. Tam však vústupia zase Floppy Dolls. Po takým júce piatk dopona džesačiš na Vujky Žoli Dživadva Narodže. A vúľadko vúsva sobotu zase v zúčenem času při podňu 12 v MDR televízii. Jessac, do sedmiche.

Von je pomina a zakova svojim mnohotnostnym skutkovaniu zasada mačice srpske vusko zjazane, nesibične je na šelakých polach národno dživa aktivne a rozmove stajne votorene. Komunikácia je jeho kuzvarský grad zvožovat se so sobu na jeho tolerantnost. A to odla je von Juri Vuščanski, serbskih, kajštež, nemskih kruach znate a rade vidžani, rozmune partner. Živinske votriski čujeka rysuja, boski staršiski dom Nibelčicach, leta jako kapavnik Drežanach, što se džet razne pšeješe, nauknjenje povanja pismiki stajarja, studi spivanja Drežanach, bez toho, so bi serbski ludu ansambl svojo čvona tam delegoval, abo leta Berlinje, češ je Vuščanski hač do politického přehrota pola televízie NDR živou. O tom môže von veľa povedať, do nich sa 19.1. 90 do Vúžice nenauročí. Kšešan Baumgärtel by je odtedy do domovinského záreda ako zamovitého za zjavnostne živo vábil. Dženca má angažovaný kultúrnik a začichým skutkovať sa tiež vôjky ľubová vúmiústva Juri Vuščanski svoje 5.7. narodniny. Gratulujeme a přejeme jemu šo najlepše, především vizo veľa zboža a strôde. A štušče jace dženca svedčí, to zoniče tu za niekotre menšine.

0: Přelauskim arealu to vemešče vuladame tukvilu. No haj, ja bych rekva vulku džeru, kotriž pitaj archeologojo za nekakimi vurevankami, snad tež nekakimi pokvadami vezimi. Na samsnem miestne večera sú a ľudži v voblekach popuču. Tam je a chumenujce prini symbolický zárov za Serbský fórum viede, kýž ma tam hač do leta 2030 nastač. Matiči svok bie budla.
1: Dobra nalada, svunčne vedro a nezvučený obraz, telko kožanech a vúredženich čriju na tvarnišču v Bisku, ličba politické prominence, ta bie vulka. A založba za serbský ľud mieše doromade 10 vopaču vúdželič za reálne foto vosrieč tvarnišča. Navodnica Serbska muzeja Kristina Bogušova je symbolický zárov před přítomnými jako vjezdnu hodinu Serbskeho muzejovnictva opisala.
2: Když je ročo myslu, kde je so také nešto stalo, popravom ve staviznach Serbstva, zo je so explicitne jeden dom, jenož sa muzej tvaril. To hač o taj nebie. My vieme, vo starom serbskom dome, jo 1904 posvedčené, bieše muzej v jenej etáži se s nekotrými stvami. Haj, to by znoj vulký postup, ale to, što ješ my, netko jačac, no 125 let požišo, názonima, vidíme, to je vizena celé druhá dimenzia. A to je, ja to vospetuje na vizna hodina serbskog muzejonistva.
1: Tež dr. Zuzana Hozena od Serbskog instituta mieše celý čas so smerce mezvočo. Na miestne sa vypříhače všetky dživa a dokumentácie Serbskog instituta

0: Veľa to plánovanská dživa je za nami a netko so realizácia započne a potom so jenom ústo samom v tom procesu, ak vujdomi so jen týko dživa ište zdokonjal a so netko bude ošla deredže a to opravdu nastane ten forum.
1: Ladajo na Tvarske kušte je direktor Jan Budo toho runia dobrý na lade.
0: Zasadne tak so zaužba ničo nepšipvači, mo domo se s tými 50 miliónami vujnč a mamo tam šeleke opcie nutska je vysok kušte zvyša, so mu tedy zvuzbytkujemo.
1: A kajž praj ministerský prezident Sakske Michael Kretschmer ve svojej nareči na trošku ironiske vašne, nešto tvarič je tu kvilu jeden z najväčších dodomdejov našeho časa.
2: Počarušim symboliskim zaruje za Sapske forum vierde pšelovskim arealu je Matej Čisvo Krospravjau.

0: Srpski rozvoz popuču live na Včelaku.
1: A hižo votranja na pohosmech kneži Ralbicach hok a tok na šulskim arealu a to nic jenoj šnucka. V športuje hali nije tež švonka na šulskim maj dvorom maj, so šitko přijotuja natvari za mjestem citše pohanske viki. Koždej dvije liče so tajke převedu a znova maja tam posta vustajerju, beno šota tise namjestne.

0: Filomelos. Dirtam dejstva mamije drozene.
1: Myslu si, co jsem dědom tu. Bella Italia. Znamenča, je tu rejně svunčně a čopvo. Tak aj zdobí to byč.
2: Filomeloso, ty jsi v južnem Tirolu.
1: Jsem já so zalečal?
2: Nie, južne Tirol mienuje so končina v severnej Italske.
1: Na jenož dere, co jsem já prave. Ale to kytro zamili. Južny Tirol ve severnej Italske? No škoda, dětko, horeka abo deleka.
2: Haj, to je kusk Češko.
1: Ale až, študa za mnou, malé kaktusy měta. Tak to já letěč nemůžu.
2: To jsou kastanie. A te na tebe nichtu nemeta, ale te padaja vocamo ze štomu.
1: Tu pak je vele štomu s tutimi kauatemi bombičkami. A te išče bule kauaja hač doma.
2: Haj, to jsou jedžne kastanie. Vone maja jace kauačiku. V južnem Tirolu, džiš nitko sy, jsou jara voblubovane. A menuja so kešten.
1: Kešten? Jedžne kastanie? Ja nebych nide na nide małe kaktuse, tute kałate bombički jit. Totla se jazyk rozkałam.
2: Och, ta kałata bieliska przyjdzie wiezo precz. Ludzo dadzo se jenoś te żro, tu kastaniu ze swoczeć.
1: Ja, da niech činja. Ja jem raczo tajke nieszto za čim sztule runie wania. Kajš pečené vorechy. Kus kýžo, kajš adventu.
2: A to sú ječné kastanie. Abo kajš ty to menuješ kauate bombičky, kýž nebe nide na nide jed. Te so tamle runie v ponoji praža.
1: No hej, to ta je netko ništo celé druho. Víš ty, jenož dere, co jsem já tajký typ, když dá so tyž raz od druhého měněňa přesvědčič.
2: Oha.
1: Haj, radšo voptač, ač dále pumpotač.
2: No, ládaj, runě je jedna ječna kastania dele padno. Chcemoj se ju džilič?
1: Okej, ale já dostanu tu večju povajcu.
2: Večju bojcu nedava, Jančelko, ale činimo to kajš pola nas doma. Jeden džili, a tamne smi se preni vupetač, kotre ste ju dveju džilu se vozmi.
1: Ale tak ja nitko moju večju bojcu nedostanu.
2: Filomeloso, se te nešto praju?
1: Ja nic. Nevopravdje, ja nic.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studiju Katka Pöbelec.
1: Dobranje. V Budušinje bie včera na Lauskim arealu symboliski zahr za Srpski forum vede. Kaž praj ministerski prezident Sakskije Michael Kretschmer, maja Serbia s tvarskim projektom strukturni zmenje objekt, kiž zmeje ze svojej architekturu a funkciju bytostnu rolu za Serbstvo a cukone tež za strukturnu zmenu. Na včerajšim zahrvie bie toho runja statna ministerka Barbara Klepšova, kiž je so zaišvih letach zromadnje s Kretschmerom pracuava, so so projekt zvoproči. Zavod TDDK nadrozni rabuce bu včera s mytom Kultura prevencie vuznamenene. Tute přepoda povanske drústvo za drevo a metal. Jemu přisluša 224 zavodu. Jeničce dvě firmie v opleto mytuje. Včera bu myto sobudživa čerjam nadrozni rabuce přepodate, kýž so hižo leta dvo zavode za vistotu a struotu zasadžuja. TDDK je jeden z najväčších dživodobarjú regióne a tvári žile za automobilovú industriu, vosibie klimové kompresory. Miłočanský křesťansko-sociálny kupvanský skutk včera popudňu malom Holešovie na regionálnej konference Horňovúžiske hola a haty vúznamenené. Za projekt Voda v kloštorským kraju, živienské rúmy za človeka a přírodu dostachu 5000 euro. Druhé miestno vúdobe se dôrstvo, ktoréž sónniky vúkova a ceče miestno dvorništo inkluzie v Rádvorju za inkluzívnu remestnisku zárodu. Nimo mytovania dobyčerio zabierachu so posta v občelených ze škytom šírody a v obsvieta, kajštiež ze sčehami klimovie zmieny za Horňu Vúžicu. Nimale 40% domiacnosti Rádvorskej gminy typi hišče s volijom, 12% pak s biomasu. To zoni čera damnejša gmenska rada, jako so ze svojim plánom čopvote zabieraše. Nim je toho runia zapisane, zo je 60% šich depenju gmenje starších ač 20 let. Dále predstaje návoda Tvarského dvora Enriko Witt stav dviju dubovijú aleju. Tak sú štomy k Lutopčanskému parke, kore a svabe, tak sú dobia so podrezač. Pono tomu sú znamenča ižo 100 let staré štomy na Radvorskej aleji pod dubami hišče pomene strúe a môli tam hišče veľa let časatku stač. To bych ju povestče, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostanje nimale cibu džen, kitro silne pomročeno, vod popudnja sem mame tež s švielami ličič. Živeslje prostupa dženca maksimálne na 19 abo 23 stopňu. Jutce zmijeme najprede trochu svunca jako zazbie do dňa, potem pak so znova mročele kopja, popudňu potem mame tež s švielami ličič. Vo nešto kvotnejšie jutce budže 12 do 15 stopňu maksimálne.
2: A ešte tu tom pokiu za 4 sme zorec, mes ohonom a pošom, so vopkat, přeco ešte tvarských dživodla, na niedže 6 kilometra chači, tam trebače dosče, do Srpske Vúžice popuču nikak 15 menšinu dlie.
0: Srpski rozvoz.

0: Prednu spadu zemje su cora urevali ve budišenje. Nowe Serski Forum wiede při lauskem arealu tam nastanjo a po dwójkem planowaniu bliži se ninto konkretna twarska faza. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer jo togodla cora počmanu ważnost tego objekta nicjano za Serbo.
1: Das Wissensforum hier in Bautzen sorgt ja dafür, dass nochmal mehr Strahlkraft zur sorbischen Kultur, zur Sprache, zu unserer Volksgruppe der Sorben in Deutschland entsteht. Und deswegen ist das eine tolle Geschichte. Moderne Architektur, faszinierende Ausstellungstechnik. Und das Ganze ist entstanden, weil die Menschen es in der Region wollten und weil sie darum gekämpft haben und weil sie andere dafür begeistert haben im Bund, Land. Das fand ich ganz toll, dass sowas gelingt.
0: Budyszynski Serski Muzej a Serski Instytut ze swoim kulturnym archiwom a biblioteku namakają w tym obiekcie nowu domuniu. Taki projekt trzeba swój czas weprzygotuju. Groni Kretschmer.
1: Der Strukturwandel hat seine Geschichte ab 2018. Und jetzt muss man sagen, es ging ja gerade darum, neue, noch nicht in Planung befindliche Projekte zu realisieren. Und deswegen dauert es am Ende ein bisschen.
0: Dr. Susanna Hosena wird Serskiego Instituta jo intensivnie zapsignjona do planowania nowego doma. Użytk nowego foruma wiede jo zanju jasne.
2: Wieso chcemy systemtisch pokazać, co my romadze we mistrze za naszą region tute serbske herbstwo nic jenoś dokumentujemy, ale też pokazamy, a też rutscher damy w tym zmysle, co my tutu widu kulturno-historyczne a tak dalej, tym ludziom, którzy się zajmują, za co damy.
0: Taki forum w Gornjej Łużycy ma pak teke za dolnych Serbów użytk. W tego jo przeznaniony Jan Buda, dyrektor Założby za Serski Lud. Założba jo twarski nosa obiekta.
3: Zasadne bude to tu najväčší serbský muzej, kýž vieso celú Vúžicu tematice vobjedná a tiež na koncu, čož v institúče je v archívach, čo sa tam usledží, je za vobi reči, to reka na koncu to nie je jenoš na Hornú Vúžicu a na Budišin vúsmierené a na celú Vúžicu.
0: K nadokam direktora Svúšateke tvárske koste na vodce mamieš. Styri a stržasťa miliónu sú raz plánované byli, ninto de pla 5-6 miliónu euro vestaš groni buda.
3: Zasadne tak so zaužba ničo nepřipvači, mo domo se s tými 50 miliónami vujnč a mamo tam šeleke opcie nutska je listo kušte zvyša, zomo tety zvuzbytkujemo. Vidíme s tým, zo bude tu konc leta 2020 hotové, tak so môžeme pon 20 cici voprode začanč a tu bančík před siač.
0: Vetvojenje veleše 2000 čižasča. To groni až jo rono viele žiwa v Serskem muzeju v Budišinje. Šak maju cevo novu stavnu ustajencu tam koncipiruvaš. Ulicu jo Kristina Bogušova, vjednica Serskego muzeja.
4: My sme ešte v konceptionálnej fáze a vojujeme v oproče kujže džen o to, zobrchme jenu jara nadčasnú a jenu jara novú a tiež modernú prezentáciu nadžovali. Vážne je to, čo sme spýtali, a tiež to zúraznic, čo mu zajšlošť viezo pokazame, ale tiež na tučasnosť a přichod pokazame, zo zjazame tute džile ze sobou, što je štotal tak nebie. Also tuta jenoš retrospektívna varianta to dre nebude.
0: Groni Kristina Bogušova wird Serskiego muzeja w Budišinje. Nowa stavna ustajenca vo Serbach w Budišinje, lepši přístup k serskemu kulturnemu archivoju a k serske bibliotece za uživarju, dajo potakem wiele, na což možeme se ako serska zjavnost švjaseliš, kaž pužo lauski areál ten nowy serski forum wiede w Budišinje dotvajone. Coraz su tam na tvarnišću urevali prednu špodu zemje. Yeah.

0: Až tomu tak nie, avšak druge som zgoniła, ako som se na šopvem lišojskem dňu po tie riedne vuporižoni droze podała z Rubina do Popojc. Vjas jo rono velika dosť, aby tam mili lodu, kjarcmu a frizierski salon, a jo dosť šmauka, aby se je vobydlarje derje znali. A kaž se zmakaju stare znate, majú se přece viele ulicovaš, som pytnula.
1: Ja som také přišla nieto na ten kjarchop, na ten Popojský, som si bychšila raz ten rôvod tie Jordanovie svojžby vopiedaš. A som slyšala, až o také Sersky pejedajú. Sersky sa ulicujú ty, tak nini. Kak vám gronie?
2: Marjana Šemencec.
1: Šemencec Marjana, a vy čo?
2: Ja som Radkec Karlina.
1: Kako je rýdne, až sa ušči Sersky ulicujú?
2: No jo, mega sa. Me je mergaš, me přičo me gromaduga, pa nemer. Také šaké vete.
3: Po svú vete.
1: A co ga jenim to teni nuše ve popojcach? Te rentnar je, co teni to gotujú? Majú te zasinica prijet?
2: My máme ten solidaritet obši nás ganz grus. Ta nám veľgen musíš groniš nám bituje šeknorine. Na leto sme mili rejzu do Čechaje, to kaj bo veľgen rýdne. Pon som s tým busom šužik, ben ta nám piaco týkte mazajnc, ta naša uša, ta vrunčajc hýda.
3: Tam je taký šik,
2: tom organizirovaný niec. Julius sme mili zase te burstaky, celé leta sme te burstaky svišili.
0: A vo Vielevici záridovaniu by mogla nalíciš, kenž klub ľudovie solidarity převiežo za svojich cvonku. Karneval vúlic rumpeloviu gustu do Börku a za to die voblieto jano 12. Marku zapvašiš. Tyke vobydlar je doma za starých svušajú k cvonkam. Tak majú tyke lúže, kenž sú húvať sami a snaž samotne kontakt k tým drugim vobydlarjam sú. Přitom sebe jaden myslí, až se tým popojským rentnajam celé derježo. A kak sú hovať živé?
2: My ga kneme tu čiraz tak viec rente a kperi. Ja toho až nedochyšek, no na co brachnú, ale. My musíme groniť, my sme veľkým spokojom.
0: A nic jano te starše vobydlarje se mogu spokojom byš. Ako som zvyšala od gmínskego zastupnika kniza Linkego, majú šikne živo. Tyke te mode, kenž su runo vuchojžili šulu. Licioto ve Popojcach samych, ve tom domje za starych, ve agrarnym drústvie ve Gorni, ve Gukojcach abo ve Chošubuzu. A ku živoju se vie, svuša tyke to rozviaselinje. Popojcarje raži sviše. Tyke te tradicionelne serbske svižinje, ako jo mi grabic Anna vulicovala.
4: Jo, zapustiš či jo? Zapustu je po mamci, než si mi žučami obleka, nemáte ženskega špodbe. Jo.
1: A pen vy oblekašete žuča?
4: Jo.
1: A ve svojžbje? Jo tam teke nichten? Kenš sobo geto jo?
4: Jo, mojo. Syna, žuču, jo.
0: Ten zapust svíše ve Popojcach te frujne rune tak ráži ako te ženione. A teke jačone vogince pali, a litosa sú po dvojkem casu zase maju stajili. Škoda pak jo, až pod tými vujšpornými cypielami vici nebijú serbska vúčoba. Jano hešti nikotare starše žínske chojže burske. A kak jo s tými drastvami k zapustoju, to som se pšašala plaknini zarecovie.
5: Te lape nejsou viec, nich ja ne vežo, pirira ja. Naša moja šota ja. Je vizala, jo.
1: Aha, kak ja si je gronila?
5: Društec Ana. Aha. Ana je ušovala, moja šešenca, ja. Ta je umrela. Aha. Ja ne bi vidjela, ale co niht ušova. Kude ga du doko se bu za tom len na roju.
1: Te modevice nije sviše koko?
5: No, nama je li tu žene konje, ja ne vem. Mm-hmm. Mislim da ni tu, mislim koko, nit maj bus tu reju, nic.
1: Aha. Kak dvujko je ubil kokot?
5: U te vojne još i bu, jo. Tam je boljši radnih let, ali ni toh jo zaješljoga, što je modega nam gogenci s temi konjimi iš okova, nic.
0: Popojce su derje znate za svoje retovajnske turnire. Drugi mjaze narodne jo se lito zavotmival. Přesto přižo teke vjele cuzuh luži dojse. Popojske sportove tovaristvo ma teke sekciju za biljard, gymnastiku za žinskih, a turnovanje za žiši. Teke vognjova vobora nesmi najse felovaš, a vesemne Možinská kúpka jo veľgen aktívna. Te mode, tak se groni, su te prijedne gašce niži pali.

Serbski povedaš, to može ve popojcach jano hyšći starša generacija. To teke nio žiju, cepta Hajno Jordan, kenčo v umriju vliše živiš nas čosto a žaseš, kajo hyšći vúcu svoje šulske žiši ve serskej mamini rice. Potom su ve šuli nímski povedali. A ako jokčiu Jordanu syn nastupiš službu, ako popojski farar, jo to bylo před zachopienkom prednije svitovie vojny, su sebie vuzvolili vobydla, je vosady, do kotareješ sú teke svušali, juž zanimcovane sú nímskego fararia. A teke žincajšne popojske žiši vici nevúknú serbsky ve šuli, dokulaš ninto hojže do gúkojskie abo kšižojskie šule. Rúl Hajna Jordana a jogo přisvojžbnych sú vobdane s velikým živým fotom, s tým vúgledajú ako kúpa na tom popojskem kjarchobie. Ach, toga jo sajžiu tek vitki na Jordanu ru. Zavisče jedna z tých popojských ženských, kenčišči z ľubosťu voplievajú svoju sersku maminu ric.

0: Prednu spadu zemje su cora urevali ve budišenje. Nowe Serski Forum wiede při lauskim arealu tam nastanjo a po dwójkim planowanju bliži se ninto konkretna twarska faza. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer jo togotla cora počmanu važnost štogo objekta Niciano za Serbo.
1: Das Wissensforum hier in Bautzen sorgt ja dafür, dass nochmal mehr Strahlkraft zur sorbischen Kultur, zur Sprache, zu unserer Volksgruppe der Sorben in Deutschland entsteht. Und deswegen ist das eine tolle Geschichte. Moderne Architektur, faszinierende Ausstellungstechnik. Und das Ganze ist entstanden, weil die Menschen es in der Region wollten und weil sie darum gekämpft haben und weil sie andere dafür begeistert haben im Bund, Land. Das fand ich ganz toll, dass sowas gelingt.
0: Budyšinski Serski muzej a Serski institut se svojim kulturnym archivom a biblioteku namakaju w tom objekcie novu domunju. Taki projekt treba svoj cas we przygotuju. Groni Kretschmer.
1: Der Strukturwandel hat eine Geschichte ab 2018. Und jetzt muss man sagen, es ging ja gerade darum, neue, noch nicht in Planung befindliche Projekte zu realisieren. Und deswegen dauert es am Ende ein bisschen.
0: Dr. Susanna Hosena wird Serskiego Instituta jo intensivnie zapšegnjona do planowania nowego doma. Užitk nowego foruma wiede jo zanju jasne.
2: Wieso chceme ze stymtlich pokazać, co my romadze we mistrze za našu region tute serbske herbstwo nic jenoj dokumentujemy, ale tež pokazamy a tež rutscher damy w tym zmysle, co my tutu widu kulturno-historiska a tak dale, tym ludziom, kiš so zajmuja, zaso dama.
0: Taki forum w Gorni Wużyce ma pak teke za dolnych Serbo użytk. W togo jo przeznanjone Jan Buda, direktor założby za serski lud. Założba jo twarski nosa objekta.
3: Zasadne bude to tu najväčší serbský muzej, kýž vieza celú Vúžicu tematice v objedná a tiež na koncu už tož v institúče je v archívach, čo sa tam usledží, je za obi reči, to reka na koncu to nie je jenož na Hornú Vúžicu a na Budyšin usmierené a na celú Vúžicu.
0: K nadokam direktora Svúšateke tvarské koste na vodcu mamieš. Styri a stržasťa miliónov sú raz plánované byli, ninto de pla 50 miliónov euro vösta škroni buda.
3: Zasadne tak so zaužba ničo nepšipvači, mo domo se s tými 50 miliónami vujnč a mamo tam šeleke opcie nutska je vysoko ešte zvyša, so mo tete izvúzbytkujemo. Vidíme s tým, že bude tu koniec leta 2020 hotové, tak so môžeme po 20 cici v oprode začanč a tu bančík všet siač.
0: Vytvojenie veleše 2000 čižasča. To groni až jo rúno viele žiela v Serskom muzeu v Budyšinie. Však majú celú novú stavnú ustajencu tam koncipirovaš. Ulicu jo Kristina Bogušova, viednica Serskego muzea.
4: My sme ešte v koncepcionálnej fáze a vojujeme v opravdu kujže džen o to, že bychme jenu jara nadčasnú a jenu jara novú a tiež modernú prezentáciu nadživali. Vážne je to, čo sme spýtali, tiež to zvúrazniť, čo sme zajšlošť vieza pokazame, ale tiež na túčasnosť a přichod pokazame, čo zjazame tute džile ze sobou, čo je totál tak nebie. Also tuta jenaž retrospektívna varianta to drenie budže.
0: Groni Kristina Bogušova v Serskiego muzeja v Budyšinje. Nova stavna ustajenca vo Serbach v Budyšinje, lepši přístup k serskému kulturnému archivoju a k serskej bibliotece za uživarju, dajo potakem viele, na což možeme se ako serska zjavnosť vjaseliš, kaž pužo lauski areál ten nový serski forum viede v Budyšinje dotvarjone. Cora su tam na tvarnišću urevali prednu špodu zemje.

0: Až tomu tak nijo, avšak i druge som zgoniła, ako som se na šopvem lišojskem dniu po tý riednie vuporižoni droze podała z Rubina do Popojc. Vjas jo rúno velika dosť, aby tam mili lodu, kjarcmu a frizierski salon. A jo dosť šmauka, aby se je vobydlarje derje znali. A kaž se zmakajú staré znate, majú se přece viele ulicovaš, som pytnula.
1: Som také přišla nieto na ten kjarchop, na ten Popojský, som si bychšila raz ten rôvod tie Jordanovie svojžby vopiedaš. A som slyšala, až o také sersky pejedajú. Sersky sa ulicujú ty, tak nini. Kak vám gronie?
2: Marjana Šemencec.
1: Šemencec Marjana, a vy čo?
2: Ja som Rabkec Karlina.
1: Tako je rýdne, až sa ešte sersky ulicujú.
2: No jo, mega sa. Me je mergaš, me přijďame gromadu ga, pa neme také šaké vete.
3: Po svú
2: vete.
1: A co ga jenim to tani nuše ve Popojcach? Te rentna je, co tani to gotujú? Majú te zase nieco prijet?
2: Z solidaritete obši nás ganz grus. Ta nám veľgen musíš groniš, nám bytujú šeknoríne. Na leto sme mili rejzu do Čechaje, to kaj bo veľgen rýdne, pon sme s tým busom šužik, pen ta nám piacu týkte mazajnc, ta naša uša, ta brunčajc hýda.
3: Tam má taký šik,
2: tom organizirovaný niec. Julius sme mili zase te burstáky, celé leta sme te burstáky svišili.
0: A vo Vielevici zaredovaniu by mogla nalíciš, kenž klub ľudovie solidarity převiežo za svojich cvonku. Karneval vúlic rumpeloviu gustu do Börku a za to deje v oblieto jano 12. Marku zapvašiš. Tieke vobydlarje doma za starých svušajú k cvonkam. Tak majú tieke lúže, kenž sú húvať sami a snaž samotné kontakt k tým drugim vobydlarjam sú. Přitom sebe jaden myslí, až se tým popojským rentnajam celé derježo. A kak sú hovať živé?
2: My gafeneme tu čiraz tak viec rente a kpiri. Ja toho až nedochyšek, no na co brachnú, ale. My musíme groniť, my sme veľkým spokojom.
0: A nic, jano, te starše vobydlarje se mogu spokojom byš. Ako som slyšala od gmínskego zastupnika kniza Linkego, majú šikne živo. Tyke te mode, kenž sú rúno vuchojžili šulu. Lícjo to ve Popojcach samych, ve tom domie za starych, ve agrárnym družstve ve Gorni, ve Gukojcach abo ve Chošubuzu. A ku živoju se vie, svúša tyke to rozviaselinie. Popojcárie ráži svieše. Tyke te tradicionálne serbské svieženie, ako jo mi Grabic Anna vulicovala.
4: Jo, zapustíš či jo? Zapustuj po mamcini s tými žučami oblekane, máte ženského špondy. Jo.
1: A pen vy oblekaše te žuča?
4: Jo.
1: A ve svojej žbie? Jo tam teke nichten? Kenš sobo getu jo?
4: Jo, mojo. Syna, žuču, jo.
0: Ten zapust svíše ve Popojcach te frujne rune tak ráži ako te ženione. A teke jačune vogince pali, a litosa sú po dvojkem casu zase maju stajili. Škoda pak jo, až pod tými vujšpornými cypielami vici nebijú serbská vúčoba. Jano hešti nikotare staršie žinske chojže burske. A kakio s tými drastvami k zapustoju, to som se pšašala plaknini zarecovie.
5: Te lape nie sú viec, nikde neviežo, pirio naša moja šota je vizala, jo.
1: Aha, kak ja si ih gronimo?
5: Društec Ana. Ana je ušivala, moja šičinca, ta je umrela. Aha. Ja ne bi vidjela, ali co nikt ušiva. Kude ga du, doko se bu za tom len na roju.
1: Te modevice nije sviše kokot.
5: Nama je nito žene konje, ja ne vem. Mislim, nito, mislim, kokot, nito maj bus u reju, nic.
1: Aha, kak dvojka je ubil kokot?
5: U te vojne još i bu, jo. Tam je boljši radnih let, ali ni toh je zaišao, ga šte mode ga nam gogenci s temi konjimi išao kova, nijec.
0: Popojce su derje znate za svoje retovajnske turnire. Drugi mjaze narodne jo se lito zavotmivao. Přesto přižo teke vjele cuzuh luži dojse. Popojske sportove tovaristvo ma teke sekciju za biljard, gymnastiku za žinskih a turnovanje za žiši. Teke vognjova vobora nesmije najse felovaš, a vesebne Možinská kúpka jo veľgen aktívna. T te mode, tak se groni, su te prijedne gašce niži pali.

0: čo?
1: Serbsky povedaš, to može ve Popojcach jano hyšči starša generácia. To teke nie žiju, cepta Heino Jordan, kenčo vumriu v Liše živeš nas čo sto a žaseš, kajo hyšči vúcu svoje šulske žiši ve serbskej mamini rice. Potom su ve šuli nímsky povedali. A ako jokčiu Jordanu syn nastupiš službu, ako popojský farar, jo to bylo před zachopienkom prednije svitovie vojny, su siebie vuzvolili v obydlarje vosady, do kotareješ su teke svušali, juž zanimcovane sy nímskego fararja. A teke žincajšne popojské žiši vici nevuknu serbsky ve šuli, dokulaš ninto hojže do gukojskije abo kšižojskije šule. Ról Heina Jordana a jego přisvojžbnych sú vobdane s velikým živým fotom, s tým vugledajú ako kúpa na tom popojském kjarchobie. Ach togajo sajžiu te kvitky na Jordanu ró, zavisče jedna z tých popojských ženských, kenčišči z ľubosťu voplievajú svoju sersku maminu Ritz.

Mejik za tvoju muziku, Jana Mertingova joho spívala. A naša muzika týždňa svieši ninto kjarmušu. Žinzajšne spíju jo nastav na progu do nového liettysaca. Ulrich Pogoda jo tekte dostav v tesarského ľudového ansambla Nadauk písaš za kjarmušne javiščové program. Zanjogo jo to tencas bu vegin aktivne cas, pötla živa v rozkvosu jo viele komponirovau, tak teke za serski ansambl. A nastav jo riet noch spivo, kotereš so zachovane v našom archivie. Gornosarski tekst jo vet Bena Budaria, dolnosarsku verziu jo spisau Alfred Meškank. Svyše schon ninto kjamušne rie, ten spiu vespietne pšosinje.